Nedeljo ob popoldnju, to se je netko zavestil mnoze z vas. V kuchni giba dobrostvi a v obědu je až do potem. No haj, što můžeš při ranem vedre činč, haj, vedro vostanje. V obstajne rjane, dženca s jacerými mručovkami, hoď jsme to zmíně nicht neozvučené, má pak tež dženca za svoj sucho vostat, če vím, zase mnoze z vás nádží. Na půdny dešť za zárodku a za pola, ale nie, tež dženca nic. Snáno pak v noci a juce dešť dostaneme. Dženca? Stupa žive z Lebro na 25 stopňov.

0: Nic stane, ale svedženje, šo jedne kotroho razu, a šitko, štož k tomu suša, to je mi tje vaurikec manželského Marka a Katlin z Radvorja. Jeho kredo, nové čase, nové kvase. V Radvorskej mej, kotruž staje před letami kupivoj, pše a utvarivoj, vaurikec od malého svojbného svedženja, hač k veľkým hoščinam, ka šulske vodkadničky, kvase a koncerte zmožňa, tak mi čeka Katlin Vaurikova.
1: Čím sam záhodná co činč, pánte sa doba sa vo šo, jo v rádu starač, nám sa doba si šo šivozeč, sam si tu silve súb starač, tvoje ľudži, kýž dživia a tak, to by še šon čece v občižne. A tak si ja musel to bombovo, vlech tý je na příčina, to ju do ruky zač. Tu vuj od mojej mačere, ja bol korč, moje budišine som imam povedala, ja. Ale hače to kolibky, ja som sa to kúže človek sam kusk, ja hače on hospodlivé, hače on to to chce. A ja to, mi to veselo činí s ľuďmi dživať, pohoštiť, to rozmôj činíť s tými hoštými rúne, keď bola moja penzie sú, to všetci raz aj môj. Also, když nešto je opan, sa ma to myť za to rýne, za to za hošti, keď šindu za svoj interi, čo ja bola me. To je ako prvná, a pak druhá vysa tam je, je tý rúne v Radoru središčo, šonten zájem tý na tým jo, za tý radorské ľudia maja niče jen domicil, když oni môža svičiť, když oni môža šinča záradona převešť, abo když môže tý dživa do šinča sa ju pod reálnymi a dobrými vúmeninami prezentovať.
0: So prezentovať, so stajne dále vúbivať a ľuďom práve ščinič, šo jednáť s dekoráciu, s inventárom, abo servisom. Džin a viace ľudí tak vabrikova staja, když du niče svičiť, vysoké nároky a očakuje od gastronómu, zo du s časom a zo sú flexibilní.
1: To, čo si ten húšť přije, to na hústa ti dostane. Ale čo je v tým rámiku, čo je možno, to ja ti zmožním. No druhé, ja pom prajem, když oni chcia mať, to je všetko konfety, ja pom ja prajem, ok, smôjte rade činč, ale potom to po samom uredíte. Also bei mir, ohne die Gottschmiss, natürlich, wo brauche ich Ludi, ich zieh's dann auch in den Switcher. Schau, ja, mal zieh's dann ja, da bin ich ja nicht, da bin ich ja nicht in den Narodin, da habe ich ja das, dann ich doch, ich habe ja einen Berg. Aber die sagt doch, ich habe da die Gottschmiss-Switcher, holt sie es. Schau, schau, schau, schau, ja. Also wenn ich dann einen Berg gehe, das wübne Berg gehe, so ja, so weiß ich schon, wer bei mir immer noch hat, steht dort da. Ludi, so wurde kritisch, so hat Wadi. Dokiš oni si, also nekaj betonujo te češke časah, oni vidjo, da penzi so češko zaslužah, oni cijo za ten zašpuk, za penzi, koči so oni dotovo odživali, mičti eno dobro poslužbo. Što še ti tak vidiš, no, da še ja nekaj, ja vem, kaj češko mo živimo, a za te češke živati se me mič pon tiš, ti pa ono zapačene, no, to je ena win-win situacija, tu njen daten tam za, a kužic je mičen pa ono servis.
0: Atola, dobrý servis a rána žola nejste garantaj za poradžené svedžen, tak Katlin Vaurikova. Na koncu reča ľudžo tola všetko za svoj jedži. A tam nevotvisuje spokojnosť dávno viac jenož o to, hač by je od šeho došť a hač je jedž čopva bylo, tyž tu doby sa jako hoštičel všetko dále a na nové púče zvážič.
1: Also ja poskyčujú vegane, vegetarijské, bifeje bez laktóze, bez gluténa, to šo podľa ja. Also ha to ľudžo v uproče cejať imeč, to si oni ti užadaja. No na to som sa ja kusruchtova. Also my kucha, alebo moje súvodžovačera, te sú v tým kúbvani, a som sa dále kúbvana mieli, ha oni, also o tom môžem hovoriť.

0: svečić, ale trošku hinak. Možeš tuž to chce v delných šužicach pola Kulova. Tam nimaja od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamniši kulturni dom, dale za kvase narodnické fete, abo druhe příložnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sovjesne tovarstvo vo žurlu a kročmu, tak Juri Prözan.
1: Lani je pán ta posledná kročmarka Kindigova. Miesto je spodavo, zas je no novo kročmar Nankač, sú dovo potali a nie sú za no dostali. A pán sme mu prajli, ta tiežka nesme jeho prozna vokosteč, a pán neskýrešte tam, co skončme a ta daleka to pán či tých domach, jo, a pán sme povedali, da budemo nejako veskla to dále činč a to džažimo nekaj tak tom zustane, kaj jo. To je da možina, a pán či ľudže.
0: Štož romadže sveči, môže sa tiež romadže starač. Tak moto šulšečanu, tu iš nestaraja sa vesnina jenaž od vodnajenie, ale tiež od čistotu v a dokua vokvo domu a vošo dalše. Najnúši projekt je ponovine jevišča, štož chcedža hišteleca všice zromadne zdokonieč. 300 euro, tak Brözan, pači žola, 100 euro učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, kotož za svedžen trebaš.
1: Ta vulka žola má mesta 120 mestnú, alebo stolce a bída také nešto, a ta mała, ta umnáš, ta stolč mo, jako v kračmu, prajme, ta má 40. Also jo, nimale schon Nutzka, Teller, Jitsa, denke nicht, dass jo, ja, stolze, das, da ist Trebas, ja, wusste, du bist der Jitsa, denke nicht, dass Keterinka so beschüttest. A Pichuti, ne, jo, schon Brosne. Personal, du bist ja nicht so beschüttest, sei. Also, mo, da, nicht inimo.
0: Hač do leta 2029, tak Juri Brözan, maja hižo skazanky zasvedženie v kultúrnym dome v Sušicach. A tiež poladinarec a vaurikec nie špontáne převele viace možno.
2: No je zo, když je termín svobodný, tam ničo nie, pomôže im tie krutkodomné, pomá boč. Veste, termíny sú sadžené, tam, kde sa dve cíliče do toho, ten termín ste, ale herak, môžete mi tie dve nič do toho šinča prajíč, ok, ja chcem svedčiť, to ja poviem, tým možným je zrovna dovoľo čas, ale tak nie. Ja započnú od 15 osobu, môžete hošte myšiť, a ja hoka žoli, ja dostanem, když kažem kvás, tak je 130, do 140 hošte noc.
3: Ale môžem, čeňce, a to pohrebať iným. Krotko do mnou, ale bude jedné leto, nie je nič možno. Musíme 6 jedné leto ponúknívané.
0: Tole přitrichy tiež za dalšie vesne žole a hoščence v Sábach, šo jedne, hač Šunové a Bahaslové, na smolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotých možnosť v Sábach svedčiť, jenož dospecha emt dobio somieč, co nebetrebao na koncu doma stač a sam za hošči grilovač abo varič.
4: Serbske korčme a žole. Že môžeš ešte svedčiť? Stefan Schmidt je cí příklade predstajú. K znova svúchaniu namakáče přinošk tiež na našej internetovej stronie a s tobom tiež našej app MDR Serbia alebo ako podcast pola ARD Sounds.

Wiemaj a navičerom pečich je skvadnost šporodu staciju išče raz vopetač a so zromadnje vodnije rozženovač, dženca šako so tam posledna svužba vukonja vod jucišeho ma so tuta stacija zaurič, tak plane. Planovane je nimo toho voku popovdňa štyrioch, tež vulke skupinske foto před koronju knipsnič, jako znamio za to, zo je tež v małych porodových klinikách vulky džil tovošnosť, če nastav a tam tež doma je. Tým veselý so na mnojich nedušich starší, na džiči, na džedov a tež na voku a na riane popodňo. V okresne semik tun vradžuje tež netko rúnie v kranoradnom zahreče v vúriadnom posiedženiu v možnom pšelzaču v hospodárenských koštu k dále v obstaču porodnej kliniky. Beno Šota tam za nás rúnie je a nám nedom v aktuálnym stavie rozpravia.

0: Jedvána Čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske se serbským superintendentom na vumenku Janom Malinkom se bude

Moje ľuby, když v našim času povestče svišime, tak so husto dosť rozpravia vo vojnach, vo atentátach, vo nerozrysaných problémach v našim kraju, abo tež vo tým, što tun abo vone politikar si rune žáda abo namietuje, ľute problémy a rozrysania nejsú vodvidžeč. Časový duch v tovaršnosti je bolo roztorané a agresívnejší hačišče pred lietami. Môže sa stať, že sme sami na koncu poražení a deprimovaní. Do celé hinajšieho sveta vstupíme, když slyšíme veľké a dobré slova Svätého písma. Za deň sa, za deň Svätej Trojice nametuje naša cirkev, že bychme vo aronitickým žonovaniu rečeli, ktorež sa namáka v knize Numeri na 6. stave. Mojzes pieše sam s Bohom v pustčine. Knez rečeše k nemu, praj Arone a jeho synam, tak dobiče izraelským dječom rečeč, když je požanuječe. Knez, požanuj tebe a škitaj tebe. Knez, rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nadne. Knez, pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mir. Tak dobia moje meno na izraelské dječi kvasč, zo bych je požanoval. Po prikvadže, tute je kazne, so evangelské kemše pravidvone s aronitickým žonovaniom zakonča. Tak vutvori so s dobom must k Izraeli, dež bieše popuču z egyptovskeje do slubeného kraja. Staroba žonovania je zjazaná s vúbokým, hač to dženznišeho pváčivým vopsahom, vo kotrimž vúpváči so vúpša meditácia. Vobmezujú so dženza na cí svoa ze žonovania, vo kotrimž cu nešto prajč, škyt a náda a mir. To nech je dosahace za tute moje predovanie. Knes, požanuj tebe a škytaj tebe. Vyzovieme, že sme živí v zákonnom čele. Nezboža a korosče trecha kšesčanu a nekšesčanu v jenajkej mire. Štož pak je žonované v kniezu, môže tež v páže nezboža a korosče hišče viesti byč, že stej pod Božím škytom. V 23. psalme je to tak opísané, hač runeš kodžu v čimnom dole, nebojú so žaného nezboža, pretož ty si všimni tvoj prud a tvoj ký troštuje týme. To je naša prostva a s dobom Bože přilúbenie za nás, škyt a zakovanie za čas čimného dova, v času názoneniu nezboža a korosče. Dalšie svoje aronitického žonovania reka, knez rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Svoje náda pokazuje na vodavanie rýchu, ktorež sa nám dostane bez svojskeje zaslužby přes kříž Jezusa Krista. Tajke žonovanie nie je ničo za tých, ký sú kruče vo tým přesvědčení, zo steja na pravej strone ve živeniu, zo činia tamní ľudžo z mylky a sú na vopačnom puču. A zo cirkej vo rechu a vodavaniu jenož rči, zo by ľudžom húbené svedomie činiva. Štúž má sebe za dobrého človeka, bez zmlka netreba Božu nádu. Štož pak je svoje živenie přeprúval pred špielom Božeho slova a je spoznal horio, kýž je druhým ľuďom načinil. Tun bude ďakone za poskytk Božeje nády, za to, že on zaso svoje vobličo nad nami rozsvietli a na nás pokmurene nelada. To ceče svoje žonovania
A kaj so mi zda najvažnejše, je mija. Knez, daj tebi mija. Mija. To je ve hebrejskim svoj šalom, kiš vopšija mir ve kraju, ve dome a ve vutrobe. To je mir, kiš je vyšija čitkun rozum. Šalom alejhem. Tak so žiča strovja mir buč s tobu. Dona nobes pacem, daj nam mir. To je prostva, kiš je vurostva z aronitiskeho žonovanja. A naš svet treba mir. Žonovane su dome a bydlenja, džejš bydli mir. A zbožne su mirne vutrobe, kiš zamoža mir daledač, svoj mir a Boži mir. Ljube svuhak ja ljubi svuharjo. Ne dajče so zamučić vo čelakih povestčo, kiš nas vo tu a tam docpeja, stupče so račo pod Bože žonovanje a skutkujče ve jeho duchu. Pšeju vam za tutu nejdželu a za cve nuvi tydžin. Zosče živi pod Božim škitom. Z jeho nade a ve jeho mire. Amen.

0: Slyšeli jsme nábožné vusevanje se superintendentom na Vomenku Janom Malinkom. A nětko, chceme gratulovat, byl najený je.
1: Přejeme z Božo.
0: A prinu gratulaciju, tu s čelu nam goslo činjo, vesne dorstvo k žoravi, přeje svojemu sobostavi Matijas Sikubaši, k 40. narodninam, kotrež štvort k svečuše, vele z Boža, krutu strotu a Božo žonovanja. Džakuja se jemu za ušu vopokazanu pomoc při planovanju a vuotovanju svečenju, a v osebi tiž za uši pisomne vudžuki. Gratuluja čvonojo vesneho dorstva k žoravi z Goslova. V nový věstce tam svědčeše tuto dědžen křesťan Korenk sredu svoje 7 a 60. národniny. Věstná zromadnost z nové věstky Hatu a Rajnce přeje národninari jenož to najlepše. Předuším džakuja so za vopstajně zapodače národninských postrů a přeje jemu v osobinské deremiče. Anětko, nemáme národninského jubiláru, ale kvásného jubiláru. Maria a Joachim Švéda ze Sulštec pola Kulova měnice svědčeštaj pjatk zvoty kvás. Postalit manželstva, bolic dotka, bonoho zromadných dopomněnku, s rěnými vokomikami, s vůžadaněmi a s něličomnými vokomikami z Boža. Kdo ty celé vosibite skvátnosti, cejdža jim lubí svůj vnik gratulovač. Vaši ľubí vobčívajú, jak ste všetky tie leta si po boku přes živenie šli. S ľubosťou, s dôverou, so sčerplivosťou a s miesobným respektom. Váš zromadný čas pokazuje, že leží vopravdžite s Božo tým za sebe tu byť a romadže přes dobre, kaž tiež češke časy hič. Nesta jenož vôľkotnú svojbu natvarivej, ale sčetí s príkladom za to, što zjazanosť a vopravdžita ľubosť voznamenete. Za to se vám svojbní zvutroby džakuje a přija vám k zvotému kvasi dále strotu, veselo a vele rianých dalších zromadných hodinkov.

A dalšiu gratuláciu sčelem netko do Pirskec. Z veľké radosťu svedčil še menujúce štvrtok Angela Mechelina z Pirskec. Je 85. narodniny. Veľa zboža, božeho žanovania, strotu a všetko najlepšie do přichoda přija je tři džakúne džičí Manuela, Tomáš, Frank s manželskými, kajštíš 5 vnúčkov a 2 pánučkaj. Vostajn dále tak čiva a vesova, oni písaja. A přichodná gratulácia je za Hanu Cužovu, kotraž pokača z Jasince, ale bydlí miestom do miesiatie Ludmile Krosčicach. Vona veseli so nad dobrými rozmovami a vopytami svojba a přečelu, a vizo tiež přes tú a vo tamnú svodku kvoščenku, kajšiu k národni nám všetce dáva, kýba tiež přes malý zekt, tak vaši ľubí písaja. Tu ste Luba Mači, přejeme tebi k tvojim národninám, 91. Vele zbože, strotu a bože žonovanie. Nádžio mne doživíš ešte veľa rianých vokomikov s nami. Vostaň dále tak vesova a nezup ženia tvoj humor. Dobšia, Džiči, Mirčin, Veronika, Regina, Alfons a Joachim s manželskými, 12 nučko, kajštieš 8 pranučko.

0: ABB. Serski program.
1: Witam Was na Dolnoserski žil serskiego niedzielskiego programa. Hojo Diana Šicová za Was při mikrofonie. Lube postro do Budyšina k našim kolegam vod MDR, nint pšeuzio regionalne studio Hošebus vod RBB ten program. Dobre žen, lube přísluchárky a přísluchárie. Na co možošo se žinca u nás vjaseliš? Náš autor Sebastian Elikowski-Winkler zio nás sobu na špacier přes orgelovú krajinu Dolnieje Vúžice. V podpodniu okresa Wobjo Halšta sme ten rastúce a zaznieš budú mjaze drugim tvorbe vod mestaja orgelu vod Johana Sebastiana Bacha. Náš kolumnist Bernd Pitkunings jo zase svojo Piero Ušpicnul a má komentár k aktuálnemu povoženiu koho okovo přetrebania miliny za nás. My gledáme sledk na čojenia zachadnego tyženia. Serske vieraškové zmakanie jo se ten tyžen vodmiu a to ve sliepem. Tam sú se sriodu zmakali uknice dolnoserskej rece vod projekta Zoria a uknice gornoserbšiny vod projekta Domoj. Co sú ten žen doživili, vo tom pičku smyšime. V Serskem muzeju v Hošebusu sme podľabili pri koncerše vod Valburgi Vaudžic a Izabele Kalduinskeje pri gošpie Burstaka Serskeje spisovašelky Mine Wittkoitz. A hešte nichten se ten koins tyženja šuži svieši, ga kjarliža Paul Gerhardt. Pön, so wie, nesmejo vön teke v našom programje felovaš. V našom cerkvinem ustjevanju bužo žinca to grono vonjom. Svovo na tu neželu ma Madlina Norbergova z Hožebusa za nás. Ale to prétne svovo majú přece naše žiši. Za nich máme žinca zase vesebne muzikalisky postrove programje. Nečo los. Rednie až z čopetla.
2: Raz, dva, tři. Žiši k rádiu. Ojovaš, Žiše Cepastro.
1: Carskego programa. Jo zase cas za náš muzikové Žiše Cepastro. To neby se neskere myslili. Ten raz pojžo vo muziku, ale nic vo muzikové instrument. Ale svuchajšo ga sami.

To se derigeži užvaš v muzice živo rejde, s katerimiš mežome naperaš rytmus. S tým orduju veni také nieco ako biedva. Gaš slyšiš svopiš, myslíš se zavešte net na klapac. Jo, to je pšauje také klapac namakajome v muzikových tverbách ako instrument. V 6. symfonii Gustava Mahlera je napríklad veliký drejane klapac slyšaš.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: V Srpskom muzeju bužo personelna zmjena. Biblioteka v BB Vrže dostanjo nove automatizirovane system za uživanje, a obhrad v mestče se vopšiškujo dla tvarskih živo. K tomu vece a druge novosti svišišo nento v aktualnih povestčach. V Srpskom muzeju v Hošebosu bužo zmjena. Navedujúca kurátorka Anja Janojc spúšťio muzej ninto na koncu maja. Jeje živové miestno vedujo tak malcne ako možno novo obsažené, kroní Robert Büschel. Ven navedujo miestčanský muzej v Hošebosu, ktorémuž Srpský muzej je přiredované. Dalšné drobnostky k tomu obsaženiu sú hešte v procesu odkvosovania. Za uživario biblioteki v BB Vrže bužo se šake zmeniš. Predna novosťo, až biblioteka bužo konc junija přešignuš ze svojogo domicila na droze mira. Zamestni števona se pön ve dvornisču miesta, kotarež se přetvario ku tak gronjonemu kulturnemu dvornisčoju. Tvario se intenzívne sanirovala. Novú biblioteku, deje Bielovržanské vrt Julia mŏc užívaš. Zmiena bužo teke, což nastupa personál. V starom domicílu jo biblioteka mela pieš sobu živašeriu. Vrt Julia bužo jano hyšči či pône živové miestna tam, kenž budú se styri lúži žieliš. Aby veto mieli dosť kapacitu za upožicárie biblioteki, budú ho s technickým systémom Open Library, serski, vytvojona biblioteka, živaš. To obšimiejo teka automatický zacenienský systém z kameru a přeglednením gosti togo doma. To pváši 20 000 €. Přes to mogu cita je přiš zajčo živešich do viacora živešich do biblioteki. Mestčanarje zmejo v přidúcich týženiach obšiškanie, gdyž suduce s autom abo s busom. Přicena jo, až tvarský amt bužo ho zanirovaš most, kotarež viežo přes obnogu maukse. Ten most je žil gvoneje drogi sy, zachopjenk živo bužo víče prednego junija. Až do žasetego julija budu ho zabirane, až k statoju lešojskich feriju. Zato budu zastajiš drogu mjaze stariju kjercmu a mauksu. Auta muse v tom casu užiš barsčajnsku drogu a vukojsku drogu. Teke busove zastaniščo budu vochylu přesajžiš na busovu vrošenicu na koncu sy do smira grožišča. Zadoru maju teke v Lubinje, žiši a modostne njamogu ho veci na svojo balokopanišče Soccer Ground při Balinske šoseji. Přicuna jo vandalizm, cele pölo su musali vytvariš. Pjenjezna škoda ucenio 1000 €. Ako uronanje naražio mesto Lubin svoj politánplac na sportnišču na droze Friedricha Ludwiga Jana.
0: RBB. Serbski program.
2: S nami dospedobnega dnia.

0: Nint gleda náš kolumnist Bernd Pitkunings na położenie sveta.
1: Před pěš a stržaša letami jo se kupiła moja starka elektrický pjacik. Te su byli rědko na předajn, ale mimo gluky a pěněz jo trebava k tomu dovolnosť gmene. To jo zavinoval Karl Marx. Ten nemský filozof jo ve 19. stoliešu vuslížil, až zakvat vuvíša a byša cvověka stej živo a příroda. Náš kraj jo se vyžil v tradíciách marxisma. Togodla su se viednictvo a vobydlárie zásadně pracovali přírodu v obchovaš. Na škodu přírode a Serbu jo musava NDR veto punze z prunice producirovaš, dokulaš stará Svěsková republika Němská jo až do leta 1902 a 70 šiknem krajam se sankcionami grozova, kotareš by nam naftu abo pun předali. Ale ve žednom kraju nejo tak rednje, ako to ve ústavě stoj. Se surovýznami k zagronite vopchovaš a milinu žaržaš, jo pak bylo zamier. Kužda vjas jo měla jano tak viele elektrických pjacikov, ako jo milinu vod mogal tam k dispozícii stajaš. Južo v šuli sme vuknuli, až nedejme drástvu gvážiš, se z paukanského mašinu paukaš abo drevo rezaš v casach vysokého napneša in hochspannungszeiten. Potakem zajčo gašluže na živo chvatajú abo vokovo piešich vodpodňa gašluže vodživa domojdu. Po zase zjatnošeniu nemskeje jo naraz šo hinakše bylo. Nejviecej znáte kvist jo byl Glücksrad. Tam se mogol pieniese a drogovania dobyš, ale hovac jano rede, kenž potrebajú milinu. V novej kapitalistiskej Európie sme mieli milinu mimo końca. Ale jano, až do 11. maja togo leta. Ten žen jo nižozemské mesto Utrecht zakazalo, nové dome ze smilinu zastaráš. To pláši nejprve za dvě lieše. Přicena za to jo, až miesto njama dosť miline za šikne elektriske viece, kenž lúže tam vúživajú, ako televízore, elektriske pjaciki, rolere, auta a licaki. Samo kumšná inteligenca neo zagronitých vánovala, dokuláš za to neo inteligentná dosť. Aby mimo toho se s tým zakvat jeje byša vočaltovala milinu. Miesto by nové připinanju, ein umšpanberg trebavo, ale za to njama dosť miestna. Na gruntach Utrechta jo přeliš viele domu za jadnu familiu, skvadových halov, zvarbovarských obcerkov a parkniščo. Gríchesky mytos ulicujo až král Richsiton jo zniciu dla požednosť za moc sviete dub. Ako chvastanie za ten nestatk jo bogovka Demeta do njogo nadechova neznasetnú zažranosť, unštilbare freskie. Ako Richsiton jo južo svojo cevo svojstvo zežral, jo na koncu sebe sam zežral. Nientejšný nemský filozof Anselm Jappe má ten mýtos za předvíženie vúvíša kapitalizma. Dokoláž kapitalistický systém treba, aby vobstav konzum mimo zamiera a konca a přitom negleda na elementárne základe za vobstaše přírode. Togodla znice se na koncu sam se šiknem, což jo žive. Ja vyžím to tak, až kúžde kenž neodrýmajúce, gvúpe abo požedne za moc tuce, možo jomu přigvosovaš. Ktož to tak nevíži, daj chvíľku přemyslovaš, co jo se stalo nedávno v nižozemském Utrechte.
0: Tak to vyží náš kolumnist Bernd Pitkunings, zamiasec Jopen zase v našom programie svišť.

te gewes na cerkvia ve Frankina pechadas činastego stoleša a te k ou nadpadňo impozantny prečny torm. Negledajúce na šake zažil obširne přetvarjenja se nam svida historicky uznam cerkvie přes jeje zvisk s kloštarjom Dobrúk. Ta jednoščo stupič a šešťazet založona abtaja je pe dokumentariskih dokladach nejstarši v Dolnej Łužicy založony kloštar. Ze zakrajnego tvarenja je sreč 17. stoleća nastal žinsajšny grot Dobrúk.

Vliše tisac styri jo se pominilo sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća jo sled k narodowanie. Žincajšny Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobrjovuk gestkou jo pak nímske sedlišćo, interesantna vyženja gedna zajmnostka jo tam vesebny viečnik na drejane palu nímski bokvin.

0: cerkvia.
1: Ve Lubinje tuchelu sveše svojego nevece znatego prominenta, to jo pesnja Paul Gerhardt. Jomu kcesči susletnu v autoru dvojorecnu spívajúcu namšu svešili. Přicena jo bila, až dokradne na tom dňu 27. maja jo Paul Gerhardt umrio před 350 letami.
2: V casach Paula Gerharta ho ja bila Nímska cerkvia a Serská cerkvia. A Žínca sme dobré susede, spívame nemský, spívame serský a my môžeme na to gledať tak, až to je celo normálne.
1: Pfarrer Martin Lietke z Lubina a pfarrerka Katarína Köhlerová z Dešna stejtu namšu ugetovali. Ten serský žil je obstarává dešajnská farárka. Vena jo serskú rec zaplatva do priatkovania.
3: Som gestrum Schülerkammer, also sein Gast sein auf Erden, in zwei Durchgänge begründet.
1: Pöžil serský rece v povedanem žilu nejo viele väčše ako to byl. Zazniva pak jo hyšči štucka v serské rece. Boršajnský ženské cekor jo spíval, z kjarliža pojš učoba buš vjasova.

0: Ten tyžin věnujo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilárkoma togo tyženja. Ga serskima spisovašelkoma Mina Witkoitz a Ingrid Hustetova. Stvartk ste obe bostak miły. Mina Witkoitz sto či a čižaste a Ingrid Hustetova kulovate sedemžasete. Ženza svišiš o basen Mina Witkoitz ga pšospa na poezii. Jen cita Katrin Obeinszina.
1: Mina Witkoitz, pšospa k poezii. Ty ak daloko v raju máš svoj svet v dom. Svyš nás, ak si pežidaju, příliš svetčikom. Svetvo v noci dar nám, vogu v puščině. S laškým mocným kšidvom tvar nám mest na šerňu guščině.